0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy.
3: What's up, guys? This is Bruno Mars.
4: Hey, I'm Gracie Abrams.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Please make some noise.
7: My name is Somber.
8: Welcome to the show.
9: Yo, dáváme ti na ně lístky.
10: Fajn. Vždycky hot?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
12: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
11: Ne, co to je?
12: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
11: Fakt jo? A co to stojí?
12: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
13: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
14: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
15: My name is Somber.
16: What up, it's Kehlani.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Back to the hits.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Fajn.
0: Vždycky hot.

nová hudba, nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
4: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Hudba, hvězdy, zákulisí
6: a to nejlepší z internetu.
5: Instagram, TikTok, YouTube.
6: Fajn.
7: Are you ready, baby? This is Bruno Mars.
8: I'm Olivia Pete.
9: It's Sabrina Carpenter.
5: Music. Fajn.

0: taky vyřešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Metropolis Praha už je tady.
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.
7: Right, babe.
8: Fine.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Sleduj Fajn Rádio na Instagramu.
3: Zábava, hudba a spousta překvapení.
2: Připoj se k nám a užívej si každou vteřinu. Fajn.
3: Fajn.
4: Turn it up, turn it up.

0: S kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Algoritmus ti doporučí vatu.

0: Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
1: Policie zpětně prověřuje několik let starý video Filipa Turka z pražského Strahova. Záběry se znovu začaly šířit po internetu a kriminalisté teď zjišťují, jestli při jízdě neporušil zákon. Prověřují ale i to, jestli případ není vzhledem ke stáří už promlčený. Evropská komise udělila Googleu 2 pokuty v celkový výši 890 milionů eur. Podle ní firma zvýhodňovala vlastní služby ve výsledcích vyhledávání a zároveň omezovala vývojáře aplikací při odkazování na levnější nákupy. Zendaya na premiéře nového Spidermana zaujala jejími šaty inspirovanými pavoučí sítí. Černou róbu doplňovaly výrazný náušnice ve tvaru paučin s diamanty a perlami.

lidi, dokázali jsme to. Konec týdne je na svém začátku, to znamená, že zítra už za rohem máme ten vysněný víkend. Sobota, neděle, snad teda máte volnou, pokud ne, tak doufám, že jste si ho užili přes týden, pokud ani to ne, tak doufám, že příští týden si ho užijete. Každopádně ještě jednou máme pátek, to znamená dobrý vibe, taky nová hudba, to si během týhletý následujících třech vysílacích hodin rozhodně dáme. No a do té doby pojďme se podívat na to, co máme v playlistu. Před námi Somber, Homebreaker nebo Malcolm Todd, E-Rings, takže tohle to všechno na start dnešního rána. Pojďme na to, krásný dobrý ráno. No, nebudem to zdržovat. Morning Boost s Bendy.

0: po 6. hodině dne, přesně 24. července. Před námi víkend. Posloucháte Fajn, dneska speciálně jenom s Wendy. No a pojďme si říct, že tanec je vlastně strašně důležitá součást našeho života. Jak to myslím, hele, tanec prostě pro nás může být pro všechny zábava, nejenom, že se jako hýbete a že jste vlastně s lidma třeba tančíte jenom a máte jako dobrý vibe, ale pomáhá to tělu i mysli. Takže, já vím, že je pátek a že je teprve ráno, ale pojďme se společně probudit třeba takovým tancem, teda pokud neřídíte, tak jako by tančete třeba vrťte jenom zadkem nebo ramenama, jo, držte se volantu hlavně, ale my, co jsme někde a sedíme v kanceláři nebo čekáme na autobus, pojďme si trošku zavajbit, pojďme si zatančit, protože prostě pojďme se probudit při tom pátku. Je to dlouhý den, ale my ho zvládneme společně, no a proto, aby jsme si to mohli protančit. Kelin, Stein 27, vítej mezi náma v remixu, tak jo. Tak doufám, že si fakt zatančíte. Morning
1: Boost. Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn. Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: 17 minutek po 6. hodině, krásný, dobrý páteční ráno. Díky, že posloucháte Fajn, tohle byla Britney Spears, I Wanna Go v John Summit remixu. No a pojďme nahlídnout pod to, co nám bude hrát dál. Od nějakých těch beatů rozhodně při ránu neutíkáme, naopak, utíkáme k ním. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Tohle to rozhodně pro lepší ráno, no a taky tohle. Ty beaty zní úplně ve všem. Michael Jackson, jeho Beat It. Možná jste někdo viděli film, by the way, pokud jste ho viděli a neviděli jste ho v češtině, rozhodně mrkněte, protože Michaela Jacksona originálně tady v Česku, není to úplně originální, ale jako dabuje ho právě náš Žampik, Jindra Žampa, který vysílá Fine Drive teďka nově. Tak na to rozhodně mrkněte. No a tyhle ty pecky za malý okamžik tady v Éteru Fajnu. Morning Boost.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.
16: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
17: Music.

0: Schulz, Cyril, Sam Martin, World Gone Wild. To je něco, co nám dohrává při pátečním ránu 24. července. Máme 6:30 ráno, vy si dáváte fajn. No a to, co bude hrát úplně stejně jako vždycky v tuhletu chvíli, je jen a jen na vás. Takže 724-634-634, pojďte poslat SMSku a pojďte napsat, jaký interpret by vám po ránu udělal radost a jaká písnička od něj. Takže ještě jednou 724-634-634, jméno interpreta, název songu a pojďte i napsat, komu byste to třeba chtěli věnovat. Je to třeba vaše babička, je to váš dědeček, je to váš kamarád, který brzo vstává do práce. Jste to vy samotný, kterým byste si to chtěli věnovat, nebo to chcete věnovat lidem, co jedou do práce nebo z práce, nebo třeba mají to štěstí a zrovna tak jakoby třeba vstávají. Tak ještě jednou 724-634-634, pojďte rád vědět a pojďte následujících 10 minut si nechat prostě hrát podle vás.
1: Vždycky hot, vždycky morning. Morning boost.

0: Lady Gaga, její Poker Face, něco, co jsme po ránu potřebovali prostě všichni. Taky možná něco, co máme na obličeji, nějaký takový Poker Face po ránu většina z nás má. Máme pár minutek do 6:45. Vy posloucháte Fajn a taky vy jste vybírali, co budeme hrát dál, takže pojďme na to mrknout. Je tady třeba zpráva od Mirka. Dobré ráno, za mě by po ránu bodlo něco od Bring Me The Horizon, třeba Bad Habits. Bylo by to pro mě, chci se probrat, ahoj, OK, dávám do playlistu. Taky píše Klárka, Sharks od Imagine Dragons, prosím, věnovala bych to tobě na hezký ráno. Já moc děkuju, já to zase věnuju tobě, Klárko, nazpět. Taky je tady zpráva od Lukáše, prosím, René, dank, nezavoláš pro všechny, kdo dnes nechtěli z postele. Nezavoláš, tady úplně nemáme, ale dávám alespoň tombolu a pak je tady Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. No a kdo jsem já, abych přesně tuhletu pecku do éteru nedala. Takže tohleto všechno podle vás za malý okamžik, tak rozhodně si na to počkejte. Morning Boost.
1: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
2: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
1: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
2: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapals Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.

0: Flex.cz.
1: Je, to je krásná kuchyň.
2: A jak je praktická?
3: To bych chtěla domů.
4: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
5: www.jnointeriér.cz.
6: Využijte váš prostor.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Jsme online. Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Radia.cz.
12: Hot News.
13: Deváté třídy by v budoucnu mohly zmizet. Ve vládě se totiž řeší návrh, podle kterého by základní škola končila už po 8. třídě. Cílem je mimo jiný ušetřit státní peníze podle odhadů až desítky miliard korun ročně. Zatím je ale všechno jenom ve fázi diskuzí a žádný rozhodnutí nepadlo. Na Slovensku se řeší neobvyklý odchod z funkce. Šéf fondu na podporu umění se po jednání snažil utíct před novináři, přičemž jeho neohrabaný sprint obletěl internet. O den později pak po vlně kritiky rezignoval. Na obrazovky míří nový český seriál, který tvůrci přirovnávají k hraný verzi South Parku. Zaměří se na život dnešních mladých lidí, sociální sítě,

Morning Boostu na svém startu přesně 2 minutky po 7 hodině. Krásný, dobrý páteční ráno. Pátek znamená jedině to jediný, že to je prostě dobrý den. No a pro dobrý den taky One Republic, Need Your Love nebo Lunch Money Lewis Bills. Takže tohle to všechno pro vás na lepší ráno. A taky za chvilku vychází GTAčko a my víme, co v něm budeme moc dělat. Tak rozhodně zůstaňte se mnou, já vám to za chvilku povím. Morning Boost s Bendy.

One Republic Need Your Love. Něco, co nám dohrává tady při raním fajnu. A pojďme znovu nahlídnout pod pokličku GTAčka. GTA 6 je za rohem, už 19. listopadu vychází. A co můžeme říct, že o GTA 6 vlastně víme, je třeba to, že utíkání policajtům bude mnohem složitější, že budete moct mít svoji vlastní sociální síť, na kterou budete třeba nahrávat videa, a podle toho, jak se na té sociální síti budete chovat, tak se k vám budou chovat NPCčka. Nově údajně Rockstar se snaží přijít na to, jak by mohl integrovat Spotify, takže je dost pravděpodobný, že jak budete v autě třeba a budete hrát za nějakou postavu v GTAčku, tak si budete moct pustit svůj vlastní playlist. A mně to připadá vlastně strašně super, že se takhle jakoby realita ocitá v hře. Co mě ale trošku bolí, je to, že já teda nemám Spotify, já mám jenom Apple Music, tak děkuju. Ale zase si říkám, že by tam mohli přidat i třeba takový rádio, něco jako je v Eurotracku, že si vlastně naladíte, co chcete, nemusí to být vyloženě český rádio, ale třeba máte nějaký oblíbený. A no, tak uvidíme, třeba se toho dočkáme, jako vypadá to zatím fakt dobře, já už se teda musím přiznat, že jsem mezi těma, co to má i předobědnaný. A uvidíme, no, jakože jestli si tam budete moct dát svůj vlastní playlist, tak to mi přijde naprosto skvělý. No nic, my pokračujeme, Tame Impala, Jenny, Dracula, nebo teď už Joe End of Beginning. 1, 2, 3, go!

0: Jason Bunnyho Cry, to je něco, co nám dohrálo tady na Fajnu 20 minutek po 7 hodině ráno a údajně Gen Z, znova tohle toho skvělý, jak to říct, no prostě slovo, prý neví, kde se má seznámit s lidmi, aby nebyli sami. Já jako to definice Gen Z musím říct, že netuším, kde se tyhle ty super články berou a kde vůbec tohleto zkoumají, pravděpodobně asi teda v Americe, nebo já fakt nevím, protože ani nevím, který moji kamarádi z Gen Z tady tyhle ty skupiny by měli problém se s někým seznámit. Nicméně mě to ale dovází k otázce, nebo dostává mě to k otázce, pojďme se zamyslet a pojďme si zaspomínat, vy co někoho máte, kde jste se seznámili se svojí polovičkou a pojďte mi rád vědět. 724634634 a pojďme tak částečně pomoct teda tý Gen Z skupině najít to místo, kde se mají teda najít. Ať už je to seznamka, nebo je to někde venku. Kde jste se seznámili se svou polovičkou? Já musím říct, že to bylo kdysi dávno v Praze, když jsme byli s nějakou partou a druhá parta nějakých lidí se k nám přidala, tak jsme se potkali s mojí polovičkou. No a co vy? 724634634, pojďte dát vědět. Zajímá mě to. A pojďme teda ještě jednou poradit Gen Z. No a do té doby. Nico Santos. Number one. Pro lepší ráno a pro lepší vzpomínání na to, kde jste se seznámili se svojí polovičkou. 724634634, ještě jednou, pojďte rád vědět. A tenhle banger do té doby. Morning Boost.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Prázdniny, pádláč, paráda.
2: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
1: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
3: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Lucky Melgrab, Just The Way You Are. Něco se nám dohrává tady Eterem Fajnu. 33 minutek po 7 hodině raní. A my jsme se tady bavili o tom, že Gen Z údajně prej neví, kde se má s lidma seznámit, proto je to jedna z nejméně zadaných generací. Jakožto zástupce Gen Z můžu říct, že s tímhle nesouhlasím a moji kamarádi taky ne. Ale budiš, když už jsme tady u tohle tématu, tak mě vlastně jako napadlo, aby jsme mohli Gen Z pomoct. Pojďme se pobavit o tom, kde jste kdo koho potkali, kde jste vlastně potkali svoji druhou polovičku. Jak jste se seznámili. Je tady třeba zpráva: v práci já na recepci, partner ve firmě chodil okolo a slovu dalo slovo. OK. Píše taky Zdenka: ahoj, my máme lásku už ze střední, pěkný den. Hezky. Pak je tady taky zpráva, jak to bylo v minulém století, 1994, na kampě fotbálek, frisbee, bubny, kytary a... tři tečky, víno a mrkací smajlík. OK, bereme. Tak je tady ahoj, my přes Badu. V úterý 14.7. jsme měli společných 9 let a ve stejný den svatbu. Vašek, moc hezký. OK, tak snad si z toho nějaký Gen Z vezmou po naučení a třeba si stáhnou Badu nebo půjdou ven mezi lidi, bude to jenom na nich. Díky moc za vaše zprávy, moc si toho vážím a pojďme pokračovat. Před námi Naughty Boy, Sam Smith, jejich Lalala, nebo teď už Imagine Dragons, Bones.
1: Fajn. Nejvíc hudby pro vaše.

0: Naughty Boy, Sam Smith, jejich La La La. Za 4 minutky, 8:45. Máme pátek 24. července. Vy posloucháte Fajn a pojďme se podívat, co bude hrát dál. Ne, dělám si stranu, tohle hrát nebude. Já jenom, že je toho 24. července, to znamená, že za 5 měsíců máme Vánoce. Jenom taková sranda. Pokud jste si mysleli, že začátek roku je teprve na svém startu, že tenhle ten rok má teprve březen, jsme na tom podobně, no a pojďme se podívat, co doopravdy bude hrát. Před námi Tate McRae, Just Keep Watching. Pro lepší ráno a jedině jen a jen pro vás. Taky i žel Ultranade, jejich Moving to the Sun. Tak tyhle typecky za malý okamžik v éteru a fakt se nebojte, Marie Carey a All I Want for Christmas tam nedám. Morning Boost.
1: Fajn. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Výhry. Slevy. Zábava.
9: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
10: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
9: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
10: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
9: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
11: Vytáhni Jendu!
12: Co říkáš? Výtahy jedna?
11: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
12: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
11: Povídám, vytáhni Jendu!
12: No jo, výtahy jedna!
13: Teď my už máme výtahy jedna.
12: Jendo!
14: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
15: Jendo, ty seš ale bedna!
16: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
17: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
18: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
19: Tak dobře poslouchejte.
18: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
19: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
18: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
19: Budete viset 101 metrů nad zemí.
18: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
20: Maminko!
19: Prostě pořádnej adrenalin.
18: Tenhle zážitek najdete pouze na...
19: firmanazážitky.cz.
21: My name is Somer.
22: What up, it's Kehlani.
23: Hey, it's Taylor Swift.
24: Back to the hits.

Michelle Ultranay, Move Into The Sun. Něco se nám dohrává při pátku za 10 minut 8 hodina ráno. A co takový reality shows? Co třeba Are You The One? Sledujete? Protože pokud ano, tak mám pro vás naprosto skvělou nabídku. Na našem Instagramu totiž probíhá soutěž. Kde se na Instagramu se jmenujeme jako Fine Radio, jsem se teďka trošku zakoktala. No a pokud byste chtěli vyhrát právě nějaký ten dáreček právě z Are You The One, tak běžte do naší komunity. Jmenuje se to Tohle je Fine. Tam je otázka, na kterou hodíte odpověď a potom v neděli 26., což je za dva dny, vylosujeme výherce. Bude jich celkem 8 a soutěžíme o župan, o žabky a o kelímek. Právě Are You The One je komerč právě pro vás za to, že se koukáte. My jinak by the way máme i podcast, který se jmenuje Posedlí Are You The One. Ten máme zase na YouTube, takže kdybyste to chtěli vidět, určitě mrkněte i tam. Tam jsme taky jako Fine Radio, ale hlavně Instagram Fine Radio. V bio máte komunitu, která se jmenuje Tohle je Fine. Na to kliknete, přidáte se a pak odpovíte na jednoduchou otázku, kterou vám tam naši moderátoři položili. No a merch může být už v tuhle neděli váš. Třeba i něco víc.

0: vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Poslouchej Fajn online. Přes webovky fajnradio.cz.

0: Venku dneska polojasno až skoro jasno, ojediněle se můžou vyskytnout nějaký ty přehánky. No a nejvyšší denní teploty dneska 18 až 24 stupňů Celsia.
1: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot
0: News. Pražské letiště by se už od roku 2028 mohlo částečně dostat na burzu. Premiér Andrej Babiš uvedl, že stát zvažuje prodej až 40% akcií. Zároveň ale zdůraznil, že nad letištěm si chce ponechat kontrolu. Podle něj by šlo o další příležitost pro investory nakupovat české akcie. Léto ještě ani neskončilo, ale meteorologové už mají první výhled na naši zimu. Podle nich by mohla být delší, chladnější a přinést víc sněhu i silnější mrazy. Na počasí má vliv neobvyklý dění v Tichém a Atlantském oceánu. Šéf studia Marvel prozradil, že mají naplánovaný filmy až do roku 2042. Zároveň potvrdil, že už řeší další Spider-Man filmy s Tomem Hollandem.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

Pátek, máme pátek, 24. července, přesně minutu po 8. hodině raní, krásné dobré ráno všem, co posloucháte, ať už jedete do práce, vstáváte do práce, nebo jdete spát z práce, jedete z práce, je to jenom a já jenom na vás. My vám snad děláme to ráno zase o něco lepší, takže pojďme se rovnou kouknout do playlistu. Před námi Dominik Fike, jeho White Keys nebo Hurts Purple Disco Machine, Wonderful Life, pro hezčí ráno, tak krásný dobrý ráno. Morning Boost.

Takhle se jmenuje song, který dohrává. 10 minutek po 8 hodině posloucháte Fajn a dokážete si představit, co má třeba společného Michal David? Se zpěvačkou Ritou Orou. Jedno společný tam je. Přemýšlejte ještě chvilku. Co by tyhle ty dva mohlo spojovat? Havířováci, mám pro vás dobrou zprávu. Protože Rita Ora vystoupí na úplně stejný stage jako právě Michal David. Co to znamená? 5. pokud správně vidím, 5. září bude druhou tradiční havířovský slavnosti. Dorazí tam Michal David, Lucie Bílá, Mike Spirit, ale úplně poprvé se do Česka taky vydá Rita Ora. Takže pokud nemáte plány na 5. září, rozhodně víte, co máte dělat. Pokud jste z Havířova, rozhodně bych tam zajela. Pokud jste z okolí, rozhodně bych tam zajela. A pokud jste z dálky, uvažovala bych rozhodně nad tím, jestli tam pojedete. Takže 5. září Rita Ora právě v Česku, tak kdybyste chtěli, rozhodně zajďte. No a my pokračujeme. Rule Gay, Pretty on Favor, nebo With DMC, Bees Honey, show, teda At the Party, to jsem chtěla říct. Tak tady pro lepší ráno.

0: With DMC, Bees and Honey at the party. Něco se nám dohrává tady při raním fajnu. A pojďme mrknout, co bude hrát dál. Před námi Alex Warren, jeho Passenger. Jedna z nejnovějších písniček, kterou vydal. By the way, už dlouho slibuje, že vydá novou a další. Tak uvidíme, kdy to bude. Pro lepší ráno Passenger. Ať už jste řidič nebo Passenger, je to jenom na vás. A nebo taky tohle. Trošku pohodičky po ránu. Naked Portugal The Man, Glide. Proč ne, že jo, při pátku? By the way, to, že je pátek, znamená, že vychází i nová hudba, takže za malý okamžik. Novinky, které vyšly, na všechno se tady podíváme. Všechno už to bude na Spotify, na YouTube nebo na Apple Music. Takže si na to rozhodně počkejte. Morning Boost.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
5: Hele, nezaseko ses?
6: Ne.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Turn it up, turn it up.

Fast Boy Moby, Sophie and the Giants. Jejich Last Summer něco nám dohrálo za chviličku, 8:30. No a dnes je pátek a to znamená, že máme novou hudbu, tak se pojďme podívat, co kdo novýho vydal. Úplně první, koho vám dneska představím, je Adonis. Kluk součástí naší Next Generation tady na Fajnu. A taky někdo, kdo reprezentoval Českou republiku na Eurovizi. Vydal song s názvem Cherry on Your Cake. A musím říct, že je to poprvé, co od něho slyším něco takového jako víc, jak to říct, veselýho, protože vždycky dělal takový jako hluboký, smutný písničky. A tohle mě strašně baví. Má to vibe. Úplně se ukázal v jiném světle. A já tomu dávám rozhodně palec nahoru, takže Adonis, místo Y napíšete X, kdybyste si ho chtěli najít. Cherry on your cake. A zní to prostě dobře. No dobrý, pojďme dál. Pojďme se podívat i do zahraničí. Nový song vydává i Charlie XCX. Tohle se jmenuje Camera. Spekuluje se o tom, že by Charlie mohla vydat právě nějaký album. A tohle za mě je prostě hrozně fajn. Je to taková čilovka, není to nic jako náročného. Dokážu si to představit v autě, když někam jedu jako dlouhou trať. Takže Charlie XCX Camera jako druhá, no a pojďme na třetí.

0: že je tady od nás, někde z našeho koutu.
1: Tak tohle to byly tři pecky, které už teď můžete najít na Spotify, nebo na YouTube, nebo na Apple Music. Můžete si je pustit Adonis, Charlie XCX a Adela. A my pokračujeme v našem playlistu. Před náma Temper City.

0: Dikro, jeho I'll be waiting. 40 minut po 8 hodině, to znamená 20 minutek do 9 hodiny, no a pojďme se podívat, co nám ještě bude hrát. Za malý okamžik totiž přichází Andrejka a její Music Boost, no a do té doby. Třeba Macklemore, Can't Hold Us. Pro lepší ráno si to rozhodně dáme, tohle je energii nabitá pecka. Dlouho jsme ji neslyšeli, proto ji tady taky pro vás máme. No, anebo taky tohle. Subfocus Elevate. Tak tyhle ty pecky už za malý okamžik v éteru Fajnu, takže volume doprava, za chvilku to tam bude. Morning Boost.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
3: Že nic neřešíš.
2: Přesně.
3: Proto jsme vybrali auto ESA.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: hotovosti tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Morning Boost.
1: Na rozloučenou Make a More Can Hold Us nic lepšího jsme se hned ani nemohli přát. Každopádně lidi, za 9 minutek 9. hodina a to znamená jedno a to jediný. Morning Boost je na svém konci, no a za chviličku Music Boost s Andrejkou, takže se na to rozhodně počkejte. Ona už se na vás těší. Mějte se krásně, užijte si víkend a užijte si zbytek pátku, snad vám to uteče rychle. A v pondělí se zase slyšíme od 6 do 9 a tentokrát snad už i s Pikem. Mějte se krásně a čau!
0: Dejte nám vědět. Music is that what you want. Fine.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Výhry.
2: Slevy.
1: Zábava.
0: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
3: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
0: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
3: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
0: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
4: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Přeju vám hezký ráno, nejdřív než společně odstartujeme Music Boost, mrkneme se na oblohu, dneska krásný den, bude polojasno, místy oblačno, ojediněle se vyskytnout slabé přehánky, ale opakuju, slabé přehánky, no a teploty 21, maximálně 24 stupňů Celsia.
8: Jsme online. Jsme na DAB+. Plus. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
9: Policie zpětně prověřuje několik let starý video Filipa Turka z pražského Strahova. Záběry se znovu začaly šířit po internetu a kriminalisté teď zjišťují, jestli při jízdě neporušil zákon. Prověřují ale i to, jestli případ není vzhledem ke stáří už promlčený. Evropská komise udělila Googleu dvě pokuty v celkový výši 890 milionů eur. Podle ní firma zvýhodňovala vlastní služby ve výsledcích vyhledávání a zároveň omezovala vývojáře aplikací při odkazování na levnější nákupy. Zendaya na premiéře nového Spidermana zaujala jejími šaty inspirovanými pavoučí sítí. Černou róbu doplňovaly výrazný náušnice ve tvaru pavoučin s diamanty a perlami. Fajn.
8: Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
7: Pátek, jedno z nejhezčích slov vůbec a my si ho dneska můžeme oficiálně pořád dokola říkat, protože pátek dneska je. Pojďme si to prosím vás s dobrou náladou a playlistem fajnu užít. Playlist mám připravený, dobrou náladu docela taky, nevím, jestli máte i vy, ale jestli ne, udělám všechno možné pro to, abych to změnila. Jestli se mi to povede, nevím, ale zkusit to můžem.
8: Music Boost.
10: Music Boost. Give me five.
7: Startují nám pět songů hezky na dnešní rozjezd. Startuje ho Teddy Swims i Hot Door. Tak užívejte hezký dopoledne, 2 minutky po 9. A buďte dobrý.

Dnešních pět songů na rozjezd Gimme 5 v Music Boostu a v tom pátečním uzavírají Rose, Bruno Mars, jejich Apathé.

0: Máme před sebou, prosím vás, úplně poslední červencový víkend. Já nevím, jestli to máte stejně jako já, ale vždycky mám pocit, že ten červenec je takovej pocitově dlouhý nebo přesně tak jako akorát, jo. Ale ten srpen se pak nějak zblázní a strašně rychle ty prázdniny vlastně utečou a bum, a je tady září a velký chaos zase a pak zase podzim a náladovost a tak dále. Pojďme si teda tohle zvědomit a pojďme si tenhle poslední červencový víkend pořádně užít. Klidně mi dejte nějaký svoje tipy, jak s tímhle víkendem plánujete naložit 724634634, ale ať se rozhodnete pro cokoliv, tak ať je to něco fakt jako pořádného, nebo spíš něco, co teď potřebujete. Vlastně nemusíte ani jako nikam jezdit, můžete zůstat doma, odpočívat, zajít třeba do kina. Nemusí to být nic velkého, ale zkrátka to, co potřebujete, abyste pak měli jako pocit, že prostě jste ten červenec si odškrtli takhle jako, že byl prostě hezký a OK, srpen, jsme na tebe připravený. Nesnáším, co snášíš. Tohle bude za chvilku Sara Nov. Z tohohle songu mě vždycky a pořád mrazí. Absolutně ho miluju. Nejdřív jsem nebyla velkým fanouškem tohohle vlastně zpěváka. Říká si Kuloklok. Ale musím říct, že poslední songy prostě ve mně vyvolávají fakt takový smíšený pocity, takže jeho Adoria je totální bomba.
1: Svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdec správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na párty, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Od 1. června je v metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
3: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá! Více informací najdete na webu metropole Zličín.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: To je boží kuchyň.
12: A jak je praktická.
13: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
11: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
12: Je skvělá. Vyťardo.
13: www.jninteriér.cz.
14: Využijte váš prostor.
15: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow. Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
16: Tak nečekejte, jezděte!
17: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
18: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
19: Více na kopecký.cz.
20: Are you ready, ready?
19: This is Bruno Mars.
20: I'm Olivia Pete.
21: It's Sabrina Carpenter.
22: Music.
23: Fine.

Nesnášem, co snášíš, tohle je Saranov, která nám přesně o 9:30 na Fajnu dost dohrává. No a co to jako děláte? To vytíráte jako podlahu každý den? Prosím vás, každá země má nějaký svoje zvyky, který nám místním připadají vždycky úplně v pohodě a normální, ale pak přijede nějaký cizinec a ten nad tím často kroutí hlavou. Jaký zvyk si myslíte, že máme v České republice? A ostatní ho nechápou. Já vám třeba prozradím, že mezi takový zvyky patří zouvání bot hned po příchodu do bytu, nebo třeba cizinci nechápou to, když jim nabídnete vlastně domácí pantofle. Jako, dobře, každá země je jakoby jiný zvyky, dokážu to pochopit, ale to teda jako někde funguje to, že jako si pozvete návštěvu, ona přijde a nezuje si jakoby boty hned u toho příchodu, kdy je teda jako si zouvá až v obyváku nebo v kuchyni, nebo si je celou dobu nechá na sobě. To je strašně divný, to přece v cizině teda musí vytírat podlahu furt, každý den. To se jim vyplatí. Já nevím, já se nedokážu si jako představit a chápu, že je to zvyk a pak si to nedokážu představit dělat jinak, ale jít jako přijít k někomu do bytu nebo i do vlastního bytu a nezout si boty. Jako představě, že chodím prostě v obyváku v botech, to podle mě připadá normální jenom mužům. Ale my ostatní v pohodě smrtelníci víme, že to je špatně. 724634634. Jaký další zvyky si myslíte, že by tam taky zapadly? Fajn. Music.

0: pustit už ne.
1: Páteční dopoledne na Fajnu dohrála Eva Farná její Perpetuum mobile. Ahoj, když jsi sem chodila s Angličanem, když mě navštívil naší zemi, šli jsme na návštěvu ke kamarádovi, tak Anglan nechápal, že týpek před námi v bytě chodí v trenkách a nátělníku. Takhle zní třeba jedna zpráva od vás. Řešíme tady vlastně, že každá země má svoje vlastní zvyky, který místní chápou, ale ostatní vlastně nad nima si lámej vole koleno a nechápou to. A já jsem se ptala, jaký ten český zvyk je ten náš, který nikdo nechápe. Je to prosím vás třeba zouvání si bod hned u příchodu do bytu, to lidi nechápou. Teď jsme zjistili díky vlastně SMS-ce do studia, která dorazila, že vlastně lidé nechápou, že před nima chodíme v trenkách. Což úplně nevím, jestli je v pořádku i pro Čecha, ale jo, proč ne? Teď jsem si jenom představila, že k někomu jdu na návštěvu a je tam v trenkách. To je pěkně divný. Samozřejmě vás teď ale překvapí jedna úplně nejdivnější věc, kterou cizinci u nás nechápou, a je to, že si u stolu přejeme dobrou chuť. A ještě co víc nechápu, je, že si přejeme dobrou chuť dokonce i lidem, který třeba moc neznáme. Jo, že jsme třeba na nějaké prostě konferenci, máme tam to jídlo a řekneme tak, dobrou chuť všem. Tak tomu nikdo nerozumí. Jak to u nich jako vypadá v praxi? Dají si jídlo a řeknou, tak jeste. Tak i to je možnost, jo. Dua Lipa, Don't Start Now. To je song, který si za chvilku dáme, protože proč? Je to náš zvyk a chceme ho dodržovat. Music Boost.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
5: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Robin Schulz, Sigala, taky Zoe Wees. 5 minutek do 10. na Fajnu. Takže jsme zjistili, že vlastně Češi dělají divný zvyky, kterým cizinci absolutně nerozumí. Třeba tomu nerozumí, že si zouváme boty hned po příchodu do bytu. No a máme tady další záležitost, který oni nerozumí. Cizinci nepochopí prej další českou věc, a to, že dobrovolně vstáváme v 6 ráno, jdeme do mokrýho lesa a máme radost, když najdeme houbu. Je to houbaření, něco, co prostě my, nebo většina nás miluje a lidi prostě nechápou. Většina lidí prostě chodí do lesa relaxovat, chodí na procházku, typický Čech prostě do lesa jde pracovat. Jo? Speciální košík, speciální nůž, vlastní trasu, kterou zná jenom on, a oči vytrénovaný, takže vidí hřib na 50 metrů. A když potká jinýho houbaře, klasika, jo, tváříme se přátelsky, ale v hlavě už jako přemýšlíme, to je kanec, doufám, že nepřišel na ten můj oblíbený strom. No a když se houbař nahoru zeptá, tak co, rostou? Tak dostane většinou odpověď, no hele, letos je to bída, kamaráde, jdi radši domů, já taky odcházím. Jo, známe, klasika, prostě houbaření, něco, co je prostě úžasná česká dovednost, dálo by se říct, že i vlastnost, typ odpočinku, relaxace, ale vlastně možná i typ sportu. Myslím si, že cizinci tomu sice nerozumí, ale vůbec neví, o co přichází. Myslím si, že možná bychom všem těm turistům, kteří sem přijedou, měli prostě tohle říct a měli bychom je dát do lesa. Aby si prostě jako zapamatovali, že Česká republika není jenom Orloj, ne jenom Pražský hrad. To je taky pravý hřib. Posloucháš Fajn. Fajn. A najít ho. To neumí každý. Jonas Blue, Dakota, Fast Car. Tak hezky dopo.

0: partnera. To nejlepší z Fajnu na sousos. Fajn.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než Fajn.

0: Dneska by mělo být polojasno, místy oblačno a ojedinělé se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a k večeru od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Nejvyšší teploty dneska 21, maximálně 25 stupňů Celsia.
1: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
2: Deváté třídy by v budoucnu mohly zmizet. Ve vládě se totiž řeší návrh, podle kterého by základní škola končila už po 8. třídě. Cílem je mimo jiný ušetřit státní peníze podle odhadů až desítky miliard korun ročně. Zatím je ale všechno jenom ve fázi diskuzí a žádný rozhodnutí nepadlo. Na Slovensku se řeší neobvyklý odchod z funkce. Šéf fondu na podporu umění se po jednání snažil utíct před novináři, přičemž jeho neohrabaný sprint obletěl internet. O den později pak po vlně kritiky rezignoval. Na obrazovky míří nový český seriál, který tvůrci přirovnávají k hraný verzi South Parku. Zaměří se na život dnešních mladých lidí, sociální sítě, umělou inteligenci, no i tlak na úspěch.
1: Fajn. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1. Fajn.
0: Proč chlapi mlčí při konfliktech? Máme tady důkaz toho, že to nedělají schválně, odborníci se k tomu teď nově vyjádřili. Ano, byli to taky muži, ale to vůbec nevadí. No a za chvilku si na to společně posvítíme. Mezitím ale třeba Ray, která opět bude hledat svého manžela, anebo právě teď Kygo a taky One Republic.
1: Music Boost.
0: Tohle je Chasing Paradise, tak hezký dopo.

Tiffany Aris, Where Go. Tohle je páteční Music Boost na Fajnu. No a snad mi jako k tomu něco řekneš, ne? Stalo se vám, prosím vás, někdy, dámy, že jste chtěli něco s partnerem, něco nepříjemného řešit, ale on radši odešel do dílny, pustil si fotbal, nebo třeba začal něco opravovat, nebo jenom seděl a tupě se díval do zdi? Asi jedna z věcí, který nás ženy dokáže totálně vyprovokovat, je, když náš partner v nějakém konfliktu prostě mlčí a my máme pocit, že nás jakoby ignoruje a že to snad jako dělá schválně, nebo co ne? Prosím vás, tak psychologové se na to teď podívali, posvítili si na to takzvaně a přišli na to, že u mužů nejde o nezájem, nejde o ignor, ale prostě místo okamžitého mluvení potřebují trošku času, aby si srovnali myšlenky, sklidnili emoce a pak se k tomu až vyjádřili. No jenže když tohle všechno udělají a vyjádří se k tomu pak, tak mezi tím my ženy vlastně bobtnáme, až je to z toho katastrofa, že jo. Když jsou prostě muži pod tlakem, tak často se stáhnou nebo se prostě zaměstnají nějakou činností. To znamená, že když ten muž prostě vy ho s něčím konfrontujete, třeba prosím tě, můžeš mi říct, proč si teď tohle udělal? A on pustí fotbal a mlčí. Prosím vás, to je jeho obranný mechanismus a možná bychom to měli, jako, nebo je na čase to jakoby pochopit, jo. Jenže teď mi řekněte, jako co s tím teda. Ženy chtějí potřebují jako všechno vyřešit hned a muži teda potřebují prostor a řešit to pak, jo. Takže ona chce mluvit, on chce mlčet. Teď jako nějak, kde je ten kompromis? Buď oba dva začnou teda mluvit a muž prostě zatne zuby a bude muset mluvit, anebo naopak žena bude muset mlčet. Ne, to nejde. Prosím vás, pánové, teď mě poslouchejte. Jakmile z toho kompromisu uděláte to, že ta žena mlčí a řekne OK, tak budeme mlčet a počkáme. Jakmile žena mlčí, to není dobrý. Posloucháš. Fajn. Něco, co asi nikdy nevyřešíme. A možná to takhle příroda zařídila, aby ten život byl zajímavější. No co, tak to pojďme přijmout. Rain Dance. Právě teď.

0: Dnešní pracovní páteček hezky rychle utíká. Michal Schulte, jeho Waterfall. Tak s playlistem Fajn Rádia to vždycky rychle utíká, že jo? Proto vám za chvilku posílám Sombra, jeho Homewrecker. Je to prosím vás song o zamilování se do někoho, kdo už je ve vztahu. Název Homewrecker znamená doslova ten, který rozbije něčí cizí vztah nebo manželství. No není to vlastně jako pozitivní, my to nedoporučujeme samozřejmě, ale písnička je to dobrá. Tak si to aspoň zaspíváme.
1: Fajn Rádio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují auto.

0: Instagramu.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: firmanazazitky.cz.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Takovej sex s ex je jako vracet se do hořícího domu pro nabíječku. Sice si nabiješ telefon, ale na který ti stejně znovu nezavolá.
1: Posloucháš Fajn.

0: Dnešní Music Boost, páteční dopoledne na Fajnu, dohrál nám topik taky Fireboy Nico Santos, jejich Buddy, no a s playlistem se pokračuje. Za chvilku Malcolm Tut a jeho song, který je dost spojený s jeho osobním životem. Je to docela smutná písnička, je to o vztahu, který skončil a o neschopnosti znovu navázat kontakt s tou osobou. Což ne vždycky se vyplatí, jakoby navazovat kontakt se svým ex-partnerem. Takže to možná není smutná písnička úplně tolik. Tak leďte fajn. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Výhry.
10: Slevy.
9: Zábava.
11: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
12: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
11: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
12: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
11: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
13: Prázdniny, pádláč, paráda.
14: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
15: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
16: To je krásná kuchyň.
17: A jak je praktická.
18: To bych chtěla domů.
19: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
13: www.juninteriér.cz.
6: Využijte váš prostor.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
20: Back to the hits.
21: Right, babe.
1: Fine.

Lil Nas X, jeho Star Walking. 4:40 na Fajnu. Nemám pro vás úplně dobrou zprávu. QR-ko se rozhodlo, že naše přítomnost má hodnotu. A to přesně 3 koruny. Pokud v restauraci platíte přes takovou tu aplikaci QR-ko, nově si prosím vás připlatíte 3 kačky, platí to už od 20. července. Aplikace zavedla to na servisní poplatek za každou platbu, který by nově měl jakoby hradit, nebo nově bychom ho měli hradit my jako hosté. Dřív to tak nebylo, dřív to prostě platili ty restaurace nebo ty konkrétní kavárny, no a teď to prostě je taková novinka, jo. Já vím, že si někdo z vás řekne, a tak co, jsou to jenom 3 koruny. No jenže oni jsou to většinou 3 koruny každý den, jo. A hlavně ta pointa není o 3 korunách, ale je o tom, že my budeme platit za to, že platíme. Oh yeah!

0: ale všechno na našich socials. Fajn.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Vytáhni Jendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
5: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
4: Povídám, vytáhni Jendu!
5: No jo, výtahy jedna!
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo!
7: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna!
9: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Dneska by mělo být většinu dne polojasno, místy oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou, no a teploty 21, maximálně 25 stupňů Celsia.
13: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
12: Pražské letiště by se už od roku 2028 mohlo částečně dostat na burzu. Premiér Andrej Babiš uvedl, že stát zvažuje prodej až 40% akcí. Zároveň ale zdůraznil, že nad letištěm si chce ponechat kontrolu. Podle něj by šlo o další příležitost pro investory nakupovat české akcie. Léto ještě ani neskončilo, ale meteorologové už mají první výhled na naši zimu. Podle nich by mohla být delší, chladnější a přinést víc sněhu i silnější mrazy. Na počasí má vliv neobvyklý dění v Tichém a Atlantském oceánu. Šéf studia Marvel prozradil, že mají naplánovaný filmy až do roku 2042. Zároveň potvrdil, že už řeší další Spider-Man filmy s Tomem Hollandem.
13: Fajn. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1. Fajn.
12: Je tady 11. hodina, sní taky start dalšího Music Boostu. Andrea pořád za mikrofonem, ještě jsem nikam neodešla a nemám to ani v plánu. No vy taky neodcházejte, no a pojďme si ten pátek zpříjemnit našim playlistem. Teď už Florida.
13: Music Boost.
12: Song, který se jmenuje My House a song, který moc dobře známe. Tak se ho pojďme hezky při pátku užít.

Stateside, tohle Zara Larsson, taky Pink Panthersis. To je taky dnešní páteční Music Boost na Fajnu. Prosím vás, jestli nemáte plány na víkend, nezapomeňte vyrazit třeba do kina na novou Odysseu. Nová Odyssea, režisér Christopher Nolan, má za sebou mimořádný start během prvního víkendu celosvětově. Utržil přes 264 milionů dolarů. To je, prosím vás, v přepočtu zhruba 5,6 miliard korun. To není málo, to víme. V Česku ji během prvního víkendu vidělo přes 110 tisíc diváků. A to je docela důležitý zjištění, protože byly totálně narvaný kina. Bylo docela náročný se tam jakoby dostat. Mně se to bohužel třeba ještě nepovedlo, protože jako dostat se na Odysseu v Praze prostě nemožný. Dokonce některé časy vysílání byly v jednu ráno a ten film má 3 hodiny, jo? Takže chápeme. Takže teď je vlastně větší pravděpodobnost, že najdete ty svoje místa tenhle víkend, protože jestliže to vidělo už 110 tisíc lidí, tak už by to mohlo být trošku slušnější. A hlavně myslím si, že je to jeden z těch filmů, který je důležitý vidět, protože nejenom, že bude asi jeden z těch nejlepších za poslední roky, ale hlavně o tom budou všichni za chvilku mluvit. A jestli nemáte rádi spoilery, nebo si to na to nejdřív chcete udělat vlastní názor, tak to šup, šup musíte vidět. Za chvilku to bude každý řešit u piva.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
7: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
6: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
7: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
6: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
9: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levosprák, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.

Azizam, tohle je Ed Sheeran. Minuta po půl dvanáctý, tohle je taky páteční fajn. Před chvilkou jsme si řekli, jak velký úspěch po celém světě slaví nový film Odyssea. Elon Musk ale zároveň oznámil, že chce natočit novou Odysseu pomocí umělé inteligence, protože by rád uvedl historické věci na pravou míru. Elon Musk má nový terč, tentokrát to nejsou rakety ani elektromobily, je to prosím vás režisér Christopher Nolan. No a prostě si řekl, že Christopher Nolan neudělal dobrou Odysseu. Sice se celému světu líbí, ale on s tím nesouhlasí. Podle něj prostě historicky tam nedávají věci smysl. To znamená, že pokud Musková verze nebude dobrá, aspoň máme takovou jistotu, že za 3000 let někdo napíše epos o tom, jak se jeden miliardář pokusil porazit Homera pomocí AI. To taky není špatný.

0: Dominik Fike, jeho White Keys. Dnešní páteční Music Boost na Fajnu. Dáme si takovou menší upoutávku na to, co bude za chvilku hrát. DJ Lukas, taky Steve, song Until Dawn. Typický letní feel-good song o momentu, kdy se dva lidi potkají a nechtějí, aby ta noc nikdy skončila. Vyšel v roce 2017, stal se jedním z největších hitů. Je postavený na melodii z klasiky On The Move. A tyhle dva kluci ji předělali do takový modernější houseový verze. Dobrý, co? No, tak dobrý to bude za chvíli. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
2: Vytáhni Jendu!
3: Co říkáš? Výtahy jedna?
2: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
2: Povídám, vytáhni Jendu!
3: No jo, výtahy jedna!
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo?
5: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotovej!
6: Jendo, ty seš ale bedna!
7: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Nejnovější trendy a momenty, který musíš vidět. Fajn.

American Girls, Harry Styles, dnešní páteční dopo, který si poctivě ladíme na fajnu. No a šest posledních dnů. Šest posledních dnů si dáváme reality show A Rude One. 30. červenec na Prima Plus velký finále, kde se dozvíme, jestli se nám stihly tak všechny ty párečky dobře spárovat podle toho, jak je předem spárovali experti. Máte ještě taky dva dny, kdy můžete si zasoutěžit na našem Instagramu Fajn Rádia. Soutěžíme o merch téhle reality show. To znamená, jestli chcete nějaký žabky, nějaký úplně hezký hedvábný župánek a spousta dalšího, tak na to mrkněte a pojďte se zaregistrovat, protože vždycky se soutěží o jeden balíček a celkem jich máme 8, to znamená velká pravděpodobnost. Yo,

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Hej, už máš řidičák?
9: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
8: Fakt?
9: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: radosti tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
7: Deváté třídy by v budoucnu mohly zmizet. Ve vládě se totiž řeší návrh, podle kterého by základní škola končila už po osmé třídě. Cílem je mimo jiný ušetřit státní peníze podle odhadů až desítky miliard korun ročně. Zatím je ale všechno jenom ve fázi diskuzí a žádný rozhodnutí nepadlo. Na Slovensku se řeší neobvyklý odchod z funkce. Šéf fondu na podporu umění se po jednání snažil utíct před novináři, přičemž jeho neohrabaný sprint obletěl internet. O den později pak po vlně kritiky rezignoval. Na obrazovky míří nový český seriál, který tvůrci přirovnávají k hraný verzi South Parku. Zaměří se na život dnešních mladých lidí, sociální sítě, umělou inteligenci, no i tlak na úspěch.
8: Fajn. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
9: Páteční dopoledne je za náma, to je taková ta nejnáročnější část na celém pátku, no a teď čup doklepnout práci a rozjedeme nějaký víkendový režim. Já se pokusím vám s tím pomoct, tohle je Music Boost, skvělý playlist Fine Radio, já jsem Andrea a vy jste úplně ty nejlepší posluchači ever, jdem na to.
8: Music Boost.
9: Damiano David. Pro pravý poledne.

Gailey, Pretty on Paper. Dnešní odpoledne s Fajnem. Jestli mě slyší single pánové, kteří prostě nemůžou třeba v Česku najít tu pravou a už toho mají plný zuby, tak mám pro vás takový menší tip, jmenuje se Lotyšsko. Lotyšsko má rok, představte si, největší nepoměr mezi počtem mužů a žen, že je tam o 80 tisíc žen více. Řekla bych, že teda Lotyšsko má problém, který většina světa nezná, ale tady je prostě jako velký. Takže zatímco prostě jinde muži říkají, ach jo, nemůžu si nikoho najít, tak v Lotyšsku říkají, nemůžu najít chvilku klidu. Proto pánové z České republiky, jestli prostě máte pocit, že v Česku nežije ta vaše pravá, ta vyvolená, ta velká láska, třeba je v Lotyšsku a třeba je tam víc. Posloucháš. Fajn.

0: Lady Gaga i Paparazzi. 8 minutek do půl jedný odpoledne, ladíte fajn. Občas se nám v životě dějou takové nepříjemnosti, které nám pak vlastně zkazí třeba den, zkazí náladu. A proto existuje song, který naopak zpívá o tom, že neexistují okolnosti, kterými bychom se měli ovlivňovat, aby jsme si nechali prostě vzít optimismus. Pharrell Williams, jeho Happy, všichni moc dobře známe tuhle písničku. Dá se říct, že i když procházíš blbostma, vždycky buď šťastný, vždycky. Tak co, jaký jiný song si pustit pátek odpoledne?
1: To nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší z

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
1: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: To nejlepší z Prahy v Rýgrových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují

0: Instagramu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Takovej sex s ex je jako vracet se do hořícího domu pro nabíječku. No sice si nabiješ telefon, ale k čemu ti bude, když ti zase nezavolá?
1: Tohle je fajn. Fajn.

0: I Just Might, tohle je Bruno Mars, Music Bus na fajnou, dnešní odpoledne, krátce před 3:15. No a za chvilku náš poslední společný song, a jak je zvykem, tak ho někomu budeme věnovat. Tam se tady produkční Irči. Irčo, komu budeme dneska věnovat song? Ježiš, já nevím, no. No tak Irča neví. Ale já vím, Irča totiž odlítá na dovolenou docela na dlouho, takže já bych asi ten song věnovala všem, kteří na rozdíl od Irči budou doma. Takže mě a spoustě dalším, Teddy Swims, Mr. Know It All a takhle, pojďme jim to přát, jo, Irče a spol. Určitě nás to taky čeká někdy, třeba příští rok, to je jedno. Buďme přející a aspoň máme písničku. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
3: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
3: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
9: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
10: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firma na zážitky
14: CZ.
16: This is Bruno Mars.
17: I'm Lil Peepy.
18: It's Sabrina Carpenter.
19: Music. Fine.

0: Drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn. 3, 2, 1.
0: Fajn. Už za chvilku, Kristý.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

0: Rosnička Kristýna je zase tady. Pojďme se podívat na počasí. Dneska nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Bude převládat polojasno až oblačno, ale mě to teda teďkon v Praze hlásí částečně zataženo, ale vidím jenom sluníčko, takže se tomu nedá úplně věřit. Zároveň můžeme počítat s nějakýma lokálníma přeháňkama, sem tam někde sprchne, ale k večeru by to mělo ustávat, stejně tak, jako by měly odejít všechny mraky. Takže to je ideální, protože pátek k večeru odejdou mraky, stejně tak jako mraky z naší nálady. Takže užívejte, počasí bude docela fajn, bude hezky.
1: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
2: Ve vládě se diskutuje o návrhu, podle kterého by základní škola mohla nově končit už po 8. třídě. Jedním z hlavních důvodů je snaha ušetřit státní výdaje, podle odhadů až desítky miliard korun ročně. Zatím ale jde pouze o návrh a žádné finální rozhodnutí zatím nepadlo. Na Slovensku vzbudil pozornost odchod šéfa fondu na podporu umění. Po jednom jednání se snažil utéct před novináři a video jeho nepovedeného sprintu se rychle rozšířilo po internetu. O den později pak pod tlakem kritiky oznámil rezignaci. Ukázalo se, že před otázkami médií se utíká jen těžko. Na televizní obrazovky míří nový český seriál, který jeho tvůrci připomínají k hrané verzi South Parku. Zaměří se na život mladých lidí, sociální sítě, umělou inteligenci i tlak na úspěch. Diváci se mohou těšit na satiru, černý humor i témata blízká generaci Z.
1: Fajn.
0: Krásný páteční odpoledne, to je zase nádhera, když si můžeme říct, že je pátek, do toho krásný počasí, no a do toho váš odpolední warm-up se mnou s Kristý tady na Fajnu. Čekají nás 4 hodinky. Kdo mě znáte, víte, že v pátek je moje hlavní mise připravit vás na víkend, udělat si tady trošku party, ale dneska na to půjdem trošku pomaleji, nechám vás vydechnout, pořádně se rozcvičit, dáme si takovou protahovací songu nejdřív, ale pak to rozjedem, takže s tím počítejte, pojďme si to tady společně užít a jdeme na první song právě teď. Benson Boone, Beautiful Things, nádherná romantiárna, tak si to vychutnejte.

Tate McRae nám takhle při pátečním odpolku naservírovala track Just Keep Watching. Tohle už byl první taneční rozjezd, takže doufám, že už jste tančili. No a teď debata. Čistit si zuby před snídaní nebo po? Já mám pocit, že tahle debata se vrací častěji než Mariah Carey na Vánoce a my už jsme ji tady na Fajnu taky probírali. Sice ne se mnou, ale s mýma kolegama. Takže si myslím, že je čas ještě na jinou otázku. Protože kdy si čistíte zuby večer? To je podle mě taky zásadní. Já znám lidi, co si čistí zuby třeba v 6 večer. A tím to pro ně končí. Dělají to třeba i proto, aby pak už nic nemuseli jíst. Pak už je to takový to, ne, já si už nic nedám, já už mám vyčištěný zuby. Jak kdyby to nebyla zubní pasta, ale pečeť, která by jim zalepila pusu, nevím, jestli to funguje. Pak jsme tady my ostatní, co si řekneme, ne, vyčistím si zuby až těsně před spaním. Pak přijde možná ještě jedna sušenka, ještě jedna zmrzka, ještě jedna epizoda seriálu, další epizoda seriálu, no a najednou si zuby čistíte v 12:30 ráno, že jo? Za mě vyčištěný zuby asi můžou znamenat, že je kuchyň zavřená, to stopro, ale záleží v jaký čas. Pro někoho to prostě tak je, nic dalšího se nekonzumuje a když dostanete chuť na chipsy, tak si radši lehnete a budete trpět. Takže mě zajímá, kdy si večer čistíte zuby vy? Taky v 6, nebo až před spaním, nebo něco mezi. A máte k tomu nějaký speciální důvod? Třeba taky to, že se snažíte touhle special metodou hubnout a držet líny? Napište mi to na 724634634. Kdy si čistíte zuby večer? Důležitá otázka pro lidstvo, tak jdem na to a k tomu další track samozřejmě. Fast Boy, Beautiful Life, krásný, tak na to pojďme.

0: Messi nám právě dohrál na fajnu 13.20 a společně probíráme, kdy si čistíte zuby večer. Ne ráno, ale večer, protože někdo to dělá těsně před spaním a někdo třeba už v 6 večer. Žanet píše, že si čistí zuby dokonce dvakrát, jednou po sprše a pak těsně před spaním. No tak tady musí mít zubař rozhodně radost. Chtěla bych to tak dělat taky, zatím na to asi nemám disciplínu, ale zkusíme. Tom píše, že si zuby čistí zásadně fakt až před spaním, protože vyčistit si je 2 hodiny před spaním mu nedává smysl. A Aneška píše, že si je taky čistí až těsně před spaním. Tak to vypadá, že většinou se spíš shodnete na tom, že až těsně před spaním, až teda na Žanet, která to vezme rovnou dvakrát. No tak Žanet nám asi tady v něčem dala inspiraci, abychom udělali radost našim zubařům, tak to dneska večer můžete vyzkoušet jednou po poslední večeři a potom, až půjdete domů z klubu, třeba, co já vím. Každopádně vám děkuju za zprávy, no a protože jsem tady dostala zprávu, že má dneska narozky Lily, která by si přála jeden song, tak jsem si řekla, že jí dneska uděláme hezký den a že jí to splníme. Galantis, JVK a jejich Dandelion, JVK i jejich Dandelion, tady za chviličku na fajnu, dáme si to společně.
1: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni. Téma

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Výhry. Slevy. Zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
8: I táta přece vaří.
9: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
7: www.jnointeriér.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: firmanazážitky.cz.
15: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
19: Fajn.

aj trošku rozvířila atmosféru pátečního odpolka se svým trackem Red Eyes. A jak se dneska pozná dospělý člověk? Podle bytu? To asi ne, to by jsme dospělí možná nebyli nikdy. Zase se totiž řeší, že skoro polovina mladých Čechů mezi 18 a 34 lety pořád bydlí u rodičů. No to by se ta dospělost slušně posunula. Ale upřímně, když se podíváme na ty ceny nájmu, prostě se není čemu divit. Dneska existují dvě možnosti. Buď bydlíte u rodičů, nebo bydlíte sami, ale vaše nejbližší osoba se jmenuje inkaso. Navíc říkejme tomu pravým jménem, jo? Mama hotel zní hrozně luxusně. Ve skutečnosti to často znamená jenom to, že si prostě člověk spočítal nájem, raz, dva, tři, a řekl si, víš co, mami, já tě mám vlastně hrozně rád. A ne, já si nemyslím, že to je vždycky jenom o pohodlnosti. Je to prostě ta matematika. Nejde vám o to, že vám vypere, uvaří, samozřejmě to se taky hodí, ale protože když vám po zaplacení nájmu zbude na měsíc třeba na rohlík a dva bombony, tak ta dětská postel najednou nevypadá tak špatně. Ta barevná zeď v pokojíčku a ten koberec s autíčkama taky v pohodě, ne? Takže mě zajímá, jestli tady ještě někdo, kdo je dospělý, stejně jako já. Teď to znělo jako, že bych nebyla, no to je jedno, ale jestli je tady někdo, kdo je dospělý a ještě bydlí u rodičů, jestli mě posloucháte, tak mi napište vaše důvody. Já mám taky svoje, tak mi řekněte vy svoje. 724-634-634, pojďte mi to napsat, jestli bydlíte u rodičů a jste dospělí, proč tam ještě jste? A to nemyslím špatně, naopak, jen mi to pojďte napsat. K tomu další track, Dua Lipa, Training Season, song, se kterým si Dua Lipa vymanifestovala svýho přítele. Tak jdem taky manifestovat levný bydlí.

0: Farna a track, se kterým se asi spousta z nás dokáže stotožnit. Perpetuum mobile. Já doufám, že vy dneska nejste ve spěchu bez nádechu. Když tak se nadechněte, trošku ulevte pátek, jo, už můžem to pustit. No a zároveň probíráme, pokud tady mám někoho, kdo je dospělej, ale ještě žije s rodičema, jaký k tomu má důvody. No a píše Maki, která píše, mně je 20. Na střední jsem byla na intru, takže jsem doma prakticky nebydlela, ale teď jsem v práci a moje mamka mi řekla, že nechce, abych se odstěhovala, protože by to prý nedala. Já se tak těším, až budu mít svůj vlastní klid. Maki, užívej, dokud můžeš. 20 je podle mě ještě krásný věk na to být doma, užívat si přesně ty výhody mama hotelu a to, že by to mamka nezvládla. Jo, tak musíme to těm rodičům taky dopřát, ať si nás ještě užijou. A potom frnk a pak budeš ještě jednou ráda, že jsi tam byla tak dlouho. Já každopádně děkuju za zprávu Maki i vám všem ostatním. No a za chvilku další songy, třeba The Weeknd, jeho Save Your Tears. To je ideální, protože víkend je na cestě. Haha, chápete? Teď to můžu říct dvakrát. Ne, to bylo trapný, co? Tak za chvilku The Weeknd na cestě se Save Your Tears.
1: Fajn. Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Prázdniny, pádláč, paráda.
8: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
7: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
9: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
10: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
9: Ne, co to je?
10: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
9: Fakt jo? A co to stojí?
10: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
11: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
12: My name is Somber.
13: What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hits.
13: Right, babe.
11: Fine.

0: hlavy. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

ultimátní soundtrack pro dobrou náladu takhle při pátku. Za něj děkujeme Junutusovi a taky Denisu Lloydovi. Track s názvem Diamonds. A jestli máte takhle v létě pocit, že vám nic nejde, že vám to nepřemýšlí, tak vás uklidním. V létě totiž náš mozek fakt funguje o něco míň. Potvrdili to odborníci, potvrdili vlastně to, co my vlastně všichni víme. Všichni to víme, co pracujeme, co jsme za volantama, tak to nějak jako tak tušíme. Ale teď to máme potvrzený. Prostě když venku praží sluníčko, tak náš mozek přepíná do úsporného režimu. Místo toho, aby se zabýval složitýma úkolama, tabulkama v Excelu, ani náhodou, většinu své kapacity věnuje jediný věci. Tomu, jak se neuvařit. No a protože nás příští týden zase čekají tropy až 35 stupňů, tak tohle je podstatná informace. Protože když do toho připočtem ty tropické noci, kdy se převalujeme v posteli, mírnou dehydrataci a fakt, že i náš mozek mentálně už spíš sedí někde u vody s chladným drinkem, tak je katastrofa na světě. Paměť prostě nefunguje, pozornost teče jak zmrzlina na chodníku a skoordinovat myšlenky nadlidský úkol. Takže vědci raději jasně, to nejdůležitější vyřídit ráno, než teploměr vyskočí někam do červených čísel, hodně pít, dělat si pauzy. No takže pokud vám příští týden šéfové budou chtít říkat něco, že vám to pomalu myslí, že jste celkově pomalý a nejde vám to od ruky, s klidem jim prosím vás vysvětlete, že váš procesor zrovna chladí systém. To je podle mě dobrý odůvodnění, dobrý alibi, když tak to sveďte na mě, a nebo možná ne, ale na ty vědce. Jo, prostě procesor chladí systém, nemůže vám to myslet. Takže jsme připravení na příští týden na ty vedra. No a taky pomáhají dobrý songy, teda aspoň na to mít lepší náladu i v těch vedrech. Kygo, Kelly, Griffin, Save My Life. Love, už podruhý říkám life, ale tak obojí je dobrý. Jdem na to právě teď na fajnu. Yeah.

0: Griffin s trackem Save My Love. To je přesně ten sound, který si pustíte, když jdete odpoledne z kanclu, hodíte už věci pryč a cítíte, jak z vás padá všechen ten stres. Takže já doufám, že tohle se nám povedlo, i když třeba v tom kanclu stejně jako já ještě jste. Nicméně tímhle songem jsme zakončili první společnou hoďku, která utekla jako voda. Další hoďka před náma, teda další tři, ale teď ta jedna, chápete? Warm-up prostě pokračuje, dáme si zase party, zaspíváme si tohle všechno. Páteček na fajnu, jak má být, tak za chvilku zůstaňte se mnou. Mezi tím jenom zprávičky.
1: To nejlepší z hitparád.

0: To nejlepší z TikToku.
1: Fajn. Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
5: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: V roce 2028 by se pražské letiště mohlo částečně dostat na burzu. Stát totiž zvažuje nabídku až 40% akcí. Premiér Andrej Babiš ale zároveň uvedl, že kontrolu nad letištěm si chce stát ponechat. Podle něj by šlo o další příležitost pro investory, kteří chtějí nakupovat české akcie. Ačkoliv si stále užíváme léto, meteorologové už sledují, jak by mohla vypadat zima 2026-2027. Podle prvních odhadů by mohla být delší, studenější a přinést víc sněhu i silnější mrazy. Do počasí můžou promluvit nezvyklé jevy v Tichém a Atlantském oceánu. Jde ale zatím jen o dlouhodobou předpověď, která se ještě může změnit. Fanoušci

dalších Spider-Man filmů s Tomem Hollandem. Fajn. Odpoledne vyladíte fajn a tohle je warm-up se mnou s Kristý. Před náma druhá společná hoďka, utíká to jako voda, no a naše mise je dneska si to udělat hezký, stejně jako každý den, ale v pátek je to o něco důležitější, protože se musíme připravit na víkend a proto já tady pro vás mám dobrý songy. Pořádná dávka čistého serotoninu, to je potřeba, tak jdem na to, mám tady pro vás hned první track. I první dvě vteřiny tohodle kytarovýho riffu. A víte, co to je? Totální nadčasová hymna Lilywood, Robin Schulz a jejich legendární Prayer in Sea. Tak si to užijte a pojďme nastartovat pátek.

byla Genie, jejich track Drákula, který začal extrémně trendovat díky tomu, jakým hitem se stal na sociálních sítích. Tohle je dobrá věc, kterou nám sociální sítě dali, ale taky nám dávají spousta věcí, které se hodně vymykají logice. Všimli jste si, do jakých absurdních rozměrů u nás i ve světě narostly takzvaný gender reveal party? To znamená takový ty oslavy, kde lidi odhalují pohlaví svých miminek. Hele, já jsem první člověk, který podporuje slavení každých malých okamžiků. Jo, pojďme si romantizovat život, udělejme si to hezký, klidně, ať si koupí lidi dort a tak dále. Jenže ty algoritmy na sockách po nás chtějí prostě čím dál větší extrém. A pak to dopadá tak, jako třeba teď v Americe. V Arizoně totiž jednomu influencerskému páru nestačila obyčejná oslava. A tak se rozhodli, že nechají obarvit, jo, obarvit živý ptáky na modro. A vypustí je do přírody, aby všem ukázali, že čekají chlapečka. Výsledek, no, ochránci přírody teď ty chudáky modrý ptáky chytají po lesích, protože jsou s tou syntetickou barvou okamžitě terčem pro všechny predátory. Nemluvě o tom, co to samozřejmě dělá s jejich zdravím. Ten pár samozřejmě teď je vyšetřovaný, hrozí nějaký trestní postih, ale je to přesně takový ten moment, kdy si říkáte, stojí to ještě za to? Jasně, udělat si to hezký, to jo, ale obarvit kvůli tomu živý zvířata? Mě by zajímalo, jaký máte vy názor na tyhle gender reveal parties celkově. Jestli vám přijde jako v pohodě dělat oslavu nebo party při příležitosti odhalení pohlaví miminka. Jestli vám to dává smysl nebo vám to přijde jako moderní přežitek, co si o tom myslíte? 724-634-634, kde jsou podle vás ty hranice toho, co je ještě normální oslava a co už je trošku za hranou. Pojďte mi to napsat, já vám k tomu hodím další track. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. A tady nám bzučí nějaká sanitka, tak to dám přehlušit. Bella Kay, právě na cestě.

0: End of the World. Tenhle song nám připomíná, že i kdyby přes víkend trakaře padaly, tak si ho prostě užijem, budem tančit, zpívat a já doufám, že už jste takhle naladěný. A společně probíráme, co si myslíte o gender reveal parties, a.k.a. takových těch party, který dělají budoucí rodiče předtím, než se jim narodí dítě, aby odhalili to pohlaví. Michal píše, že mu tyhle party oslavy přijdou celkem vtipný. Jakoby někoho zajímalo, co budou mít za dítě, za pohlaví, ale nechme je přitom, tohle doopravdy zajímá jen nejbližší rodinu. Sorry za ten názor. Já si myslím, že se Michal nemusí omlouvat, je to názor, to se počítá. Miška píše, že s přítelem praskali balónek na zahradě a že teda odhalili, že mají holčičku a že to byla super vzpomínka. Tomu věřím, jo, dokud fakt neničíte životní prostředí, neděláte u toho nějaký průšvihy, tak proč ne? Jak říkám, romantizovat si život, oslavovat každý moment je vlastně fajn. Ať tak či tak, já vám děkuju za názory. No a dneska si to dáme takový ještě klidnější za chviličku Romantiárna. Další duet Jizu, Zayn, jejich Eyes Closed. Tak se máme na co těšit.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
6: Turn it up.

další ideální soundtrack pro páteční odpoledne. Vidím, jak se jenom pohupujete do toho rytmu One Republic, jejich Need Your Love. No a pokud sledujete filmový svět, tak víte, co teď absolutně hejbe kinama. Nová Odyssea od Christophera Nolana. Je to tak, během prvního víkendu to vydělalo miliardy a lidi berou kina absolutně útokem. Jenomže s Nolanem se do kin taky vrátil i ten jeho slavný podpis Posedlost obřím formátem IMAX. Internet okamžitě udělal to, co umí nejlíp, udělal si z toho samozřejmě srandu. A možná už jste na to narazili, já to miluju, je to virální trend, kde lidi postujou fotky, u kterých píšou, koukám na Odysseu přesně tak, jak to Nolan zamýšlel. Jenomže háček je v tom, že koukají úplně naopak, než to Nolan zamýšlel. Někdo přidal třeba fotku, jak sjíždí tenhle film na displeji chytrý lednice při dělání svačiny. Pohodička. Další třeba na starém Nintendo, takový to ruční do ruky, víte co, Nintendo DS. No a někdo si to třeba pustil na displeji chytrých hodinek. Představte si Nolana, jak ladí každý pixel na ten 70mm pás za stovky milionů dolarů a vy si to pak pustíte v rozlišení 144 pixelů na kalkulačce. Něco takového. To je podle mě vrchol internetového humoru, možná to někomu vtipný nepřijde, já jsem se u toho pobavila, takže jestli jste to neviděli, běžte si to najít, ale ať už na film koukáte na čemkoliv, na tu Odysseu, prej je to jízda, takže já se na to chystám, jestli jste to viděli, nespoilujte, ale spíš mě zajímá, na čem nejradši koukáte na film vy, protože k tomu mě tady ten internetový mím, tady ten internetový humor přivedl, jestli taky koukáte třeba na hodinkách chytrých, dělá to někdo, nebo na tabletu, na mobilu, na čem koukáte nejradši? Je to filmový plátno? Je to notebook, tablet? Pojďte mi to napsat, 724-634-634, na čem nejradši koukáte na filmy? Tak a k tomu samozřejmě další track, trošku už pojďme udělat tu party, teď se to moc uklidnilo, takže to musíme rozjet. Calvin Harris, Tiny Tempeh, jejich Drinking from the Bottle, právě teď!

0: vám, že bude party a já sliby dodržuju, takže jsme si pustili BB Rexu Faithless New Religion, tenhle track, který právě dohrál. No a probíráme, na čem nejradši sledujete filmy, protože teď je v kinech Odisa, Christopher Nolan by asi chtěl, aby jsme všichni koukali jenom v IMAXu, ale vy i píšete, že někdy opravdu koukáte třeba jenom na tabletu nebo na mobilu pod postelí. To píše třeba Ondra, který píše, že je přesně ten barbar, pro kterýho Nolan brečí. Poslední dva filmy jsem dokoukal na mobilu v posteli s jedním sluchátkem. Tak to je asi, jako taky se to dá, ale není to asi tak velký filmový zážitek. Michal, ten naopak píše, že nejčastěji kouká pořád na televizi. Jsem stará škola, ještě věřím v gauč, ovladač a to, že obrazovka má být větší než talíř. A jednou za čas si dělám takzvaný DVD večer, pizza, kola a zmrzka. Tak kde mám pozvánku? Pizza, kola, zmrzka a DVDčko zní super. Ne, já vám děkuju za zprávy, no a samozřejmě my ale pokračujeme v party, protože teď nejdem koukat na filmy, teď jdem tančit, zpívat a užívat. I v kanclu, to nevadí. So wake me up when it's all over. Avicii, Wake Me Up, tenhle song vás to probudí, i jakož název napovídá, že jo, tak to je úplně jasný. Za chviličku si tohle společně pustíme, tak zůstaňte se mnou, na fajnou.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj na slepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.

0: Smithy.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fine.
1: Vždycky lístky na

Damiano, David, Tyla, Nile Rodgers, jejich Talk to Me, song ideální do pohody. No a máme tady válku. Chorvatsko totiž konečně vyhlásilo válku největšímu predátorovi pláží. Ne žralokům, ale lidem s ručníkem, protože určitě to znáte. Je 7 ráno, na pláži nikdo, ale první 3 řady lehátek, ty už jsou obsazený. Ručníkem, kloboukem, nebo třeba nafukovacím plameňákem. Majitel, ten se vrátí, ale třeba až kolem oběda. Možná. No a právě některým chorvatským městům už došla trpělivost, takže zakročili a když najdou opuštěný ručník, který si jenom hlídá místo, prostě ho odnesou. Já si říkám, to je tak fascinující, jak my si umíme zarezervovat místo úplně všude. V restauraci, v kině, ve třídě, v práci, v kanclu je taky zásadní, kde si vyberete místo, no a na pláži. Ještě chvíli a někdo si třeba začne, já nevím, házet ty nafukovačky i do moře, aby si zarezervoval nejlepší vlnu. Ať tak či tak, pokud se chystáte do Chorvatska, bacha na to, tyhle rezervace už asi fungovat nebudou. Radši se svezeme na vlně dalšího songu. James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfalls, tak jdem na to. Hold

0: a přesně to jste slyšeli v tomhle songu. Riton, Nightcrawls, Mufasa, Hyperman a jejich Friday v tomhle dopaminovém remixu. Tak doufám, že jste si to užili, že jste fakt už naladění na ten víkend, stejně jako v tomhle tracku. No a je to taky song, kterým jsme uzavřeli už druhou společnou hoďku tohle warm-upu. Je to možný? Není, ale pokračujeme dál. Samozřejmě další songy před náma. Soundtrack tohodle odpoledne bude znít dobře. Čeká nás třeba Miles Smith, Nice to Meet You, na chvilku to uklidníme. Pak přijde i nějaká trošku party, tančení společně s Lady Gagou, její The Dead Dance. Takže zůstaňte se mnou, jen si dáme počasí, zprávy a pak pokračujeme v pátečním vibe. Tak tady, na fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
2: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Rostička je zase tady, pojďme se podívat na počasí. Dneska 20 až 25 stupňů Celsia, trošku se nám zase oteplilo. Pro ty z vás, na který by to bylo moc, můžete utéct někam do hor, protože tam je kolem 16 stupňů. Dneska to bude oblačný, polojasný, takový jako ideální počasko. Jsem tam možná nějaký přehánky, tak bacha na to, ale k večeru by i ta oblačnost měla odstupovat, prostě jít pryč. Znáte to, jak jsem říkala, prostě všechna špatná nálada, stejně tak mraky. Prostě večer půjdou někam. K čertu. Tak užívejte hezký den a dobře se oblečte.
2: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
5: Kriminalisté se znovu vrací k několik let starému videu Filipa Turka ze Strahova v Praze. Záběry se zase začaly šířit po internetu a policie teď prověřuje, jestli během jízdy neporušil zákon. Zjišťuje také, zda už případ kvůli svému stáří není promlčený. Evropská komise udělila společnosti Google 2 pokuty v celkové hodnotě 890 milionů eur. Podle komise firma zvýhodňovala své služby ve výsledcích vyhledávání a zároveň bránila vývojářům aplikací odkazovat na levnější nákupy mimo Google Play. Na premiéře nového Spidermana zaujala Zendaya šaty inspirovanými pavoučí sítí. Černé šaty doplnila výraznými náušnicemi ve tvaru pavučin s perlami a diamanty. Fanoušci ocenili, že celý outfit elegantně odkazoval na známou filmovou sérii.
2: Fajn.
4: Krásný páteční odpoledne, máme 24. července po 3. hodině a vy posloucháte Fajn Warm Up. A vy víte, co to znamená. V pátek to znamená, že se musíme dobře naladit, teda to znamená každý den, ale v pátek o trošku víc. Blíží se k nám víkend, tak se pojďme dát do dobrýho módu, do dobrý nálady a k tomu já vám pomůžu a taky náš dobrý playlist. Pojďme hned teď na první song. Na cestě Miles Smith a jeho Nice to meet you. Oh, yeah.

Gaga, její Dead Dance, další track, který doufám, že vás probudil z nějakého odpoledního únavy, ospalosti, něco takového. Každopádně máme problém, my fakt nemůžeme mít hezký věci. Všimli jste si toho taky? Vždycky, když si v životě oblíbíte nějakou věc, tak pak přijde nějaká nová studie a řekne vám, pardon, ale tohle je pro vás nebezpečný, to byste neměli dělat. A přesně tohle se mi stalo teďkon, protože jsem narazila na příspěvek, kde lidi píšou, nebo vědci teda, tvrdí, že bychom neměli moc žvejkat žvejkačky, protože tím žvejkáním v puse se nám uvolňuje dovnitř prej nějak tisícovka mikroplastu. Už během prvních pár minut, jo, se nám to začne rozkládat do slin, ale víte co, já říkám ne. Tuhle radost si prostě vzít nenecháme. Já osobně hodlám tuhle vědeckou informaci naprosto ignorovat, teď jsem vám ji sice předala, ale pojďme předstírat, že jsme to nikdy neslyšeli a budeme žvejkat dál. Radši se pojďme zaměřit na to, jaká je vaše oblíbená příchuť žvejkačky, protože oblíbený příchuť probíráme docela často. Ale co žvejkačky? Je to nějaká pálivá, sladká, skořicová? Jaká žvejkačka je za vás nejlepší? Tak teď vědci z nás musí být nadšený, že vás tady podporují ve žvejkání, jenom žvejkaček, jo, bacha, žádný tabák. Žvejkačky 724634634, pojďte mi napsat, jaký žvejkačky máte nejradši na tohle telefonní číslo 724634634, ještě jednou. No a k tomu další track, něco pro milovníky elektronické hudby. Chemical Brothers, jej go. Tak, let's go.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

Ben Kristoval pro dobrou páteční náladu se svým trackem Kopretiny. A my probíráme vaši nejoblíbenější příchuť žvejkaček. Ano, to je teď naše téma na Fajnu. Píšete tady třeba zelený a borůvkový. Borůvkový žvejkačky ani nevím, jestli jsem někdy měla. Takže ty asi půjdu dneska vyzkoušet. Pak tady máme fanoušky peppermintu. Jáňa píše, že nežvíká už 20 let, protože to provokuje žaludek. Tělo si myslí, že jí a produkuje větší množství trávicí kyseliny, která poškozuje žaludek, když jede na prázdno. Takže samý zlo. No tak já děkuju, že jsme se něco dozvěděli, ale asi jsem to nechtěla slyšet. Ne, Jani, Jani, děkujem, ale já teda žvejkačky asi zatím nezahodím. Takže bohužel. Pak tady máme fanoušky růžových žvejkaček, takových těch, co jsou hodně sladký. No a potom tady máme ještě zelený a fialový zase. To píše, tady bohužel se nemůžeme nedočíst, Karolínka. Karolínka píše zelený a fialový, že ty může mít v puse pořád, akorát, že jí přijde, že už to taky není, co to bývalo dřív. To je zajímavý, změnili příchuť žvejkaček. Je to nějaká konspirační teorie, kdo ví? Já vám každopádně děkuju za zprávy a za chvilku si dáme totální letní banger. Zaru Larsson, její Lush Life. Tak se připravte, kdo umíte tiktokovej taneček, dáme si to tady za chvilku společně.

0: vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

na cestě na nějaký výlet, tak tohle byl ideální soundtrack. Kellyn a jeho Praha, Vídeň, ať už jste na cestě kamkoliv. No a jestli máte doma kočku, tak je možný, že jste si ji vy vlastně vůbec nevybrali. Vybrala si vás totiž ta kočka, nebo respektive Cat Distribution System. Jestli to neznáte, tak na internetu existuje teorie, že kočky si svoje lidi prostě sami vybírají. Jednou vám vlezou do motoru auta, po druhý čekají před barákem, po třetí najdete třeba u popelnic. No a o týden pozdějiš už vám spějí na polštáři a chobaj se, jako by oni byli ty, co platí nájem. A přesně tohle se teď stalo i v Česku. Strážníci totiž vytahovali asi 6týdenní koťátko, já vím, cute, z motoru zaparkovaného auta. A nejlepší na tom je, že ta paní, která zrovna byla na místě, si ho odnesla domů. Dala mu domov, takže očividně byla vybrána vesmírem. A mně přijde, že právě přesně takhle vznikne většina kočičích domů. Nikdo si neřekne, tyjo, chtěl bych si pořídit zrzavýho kocoura. Ne, vy prostě otevřete kapotu auta a vesmír to rozhodne za vás. Kočky jsou podle mě jediný zvíře, který si umí člověka adoptovat. Vy si možná myslíte, že vy jste zachránili ty kočky, ale ta kočka, ta už dávno plánuje, na který půlce postele budete od teďka spát vy a která část bude její. Tak mě zajímá, pokud máte kočičku doma, jak jste k ní přišli? Taky jste ji našli úplnou náhodou, nebo jste si pro ní jeli? Jo, uděláme takový malej průzkum. Pojďte mi to napsat 724-634-634. Na tohle telefonní číslo mi hoďte, jak jste našli, získali svoji kočku. No a k tomu si dáme další track. Martin Garrix, Ed Sheeran, jejich Repeat It. Let's go.

0: song pro páteční odpoledne, Nico Santos a jeho Home Part 2. A taky se tenhle song hrozně hodí, protože já jsem se ptala, jak k vám domů přišly vaše kočky, jestli jste si je vybrali, nebo si spíš oni našli vás. A musím říct, že přišlo extrémně moc zpráv, já jsem z toho normálně dojatá. Nezvládnu asi tady vám říct úplně všechny, ale výběr, tak tady. Máme úžasného kočičáka, který k nám přišel v srpnu, úplně maličkej, mokrej. Dali jsme fotky na Facebook, jestli ho někdo nehledá, ale nikdo. Tak dostal domov jméno Rony, tak se jmenuje můj kamarád, zdravíme kočičáka Ronyho. A to jméno mu vybral vnuk jako Ronaldo. No a vrací se s náma, má úžasnou mazlivou povahu, krásný. Tady někdo další píše, s kočkami je to pravda, bydlím na zahradě a soused vždycky pořídil kočku. Asi se jim u něj nelíbilo, tak já už mám třetí. Takže kočky chodí od souseda, i to je možnost, jak získat kočku. A Michal píše, že přišel ke kočce už od narození, protože už tam byla. Jenomže bohužel oni umřela, tak koupili koťátko. No tak koťátka jsou rozkošný, ty všichni milujeme, že jo? A potom ještě tady, naše poslední kočička cestovala přes celé město, protože jí lidi sdíleli různě na fotkách, až nakonec šla jak pejsek skoro kilometr za manželkou. Večer jsem byl u kamaráda v garáži a koukala na nás přes okno, no nakonec se mnou došla až domů a v noci už spala na gauči. Tak jsme si tuhle teorii potvrdili, kočky si prostě vybírají nás. Tak jestli někde uvidíte nějaký koťátko, víte, že je vaše, vybralo si a nemáte jinou možnost. Děkuju, že těm kočkám dáváte domov se zlatý, no a za odměnu další songy. Třeba Leony, Don't Worry, to je taky ideální mod na pátek. Prostě se ničím nestresovat. Tak za chvilku, tady na Fajnu.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
3: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
3: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Výhry. Slevy. Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15. 7.

Skvělá česká zpěvačka Rue Gale a její krásný track Pretty on Paper. To nám právě dohrálo na Fajnu 24. července a my musíme oslavit jedny narozeniny. Podle tohohle tracku určitě už víte, o koho jde. Jennifer Lopez totiž dneska slaví narozky 57. A já mám pocit, že si ze mě někdo dělá srandu, protože když slyším číslo 57, tak si představím něco úplně jiného. J.Lo je narozená třeba úplně stejně jako moji rodiče, ale ona prostě pořád vypadá, jako kdyby měla za chvilku vystupovat na Super Bowlu. My, normální lidi, máme občas problém vypadat svěže po jednom dni v práci. No, podívejte se na mě po tomhle teda, vy nemůžete. Ale kdybyste mě viděli po tomhle týdnu v práci. Zatímco J.Lo z 57, koncerty, focení, tanec, 67 píšete dokonce. No, každopádně u toho ještě vypadá líp prostě. A mně je jedno, jaký používá sérum. Ale řekněte mi, objevila ona tlačítko vypnout a přeskočit stárnutí? Protože jestli jo, tak chci vědět, kde to tlačítko je, chci ho taky najít. Každopádně všechno nejlepší J.Lo, ať si narozky užije, oslaví, nepochybuju o tom, že ona by je neoslavila pořádně. No a my si k tomu dáme track, sice jiný, ale věřím, že by si na něj J.Lo taky zatančila. Alan Walker a jeho Faded, pojďme na to.

jsem tuhle melodii prostě musela nechat dohrát. Alan Walker, Faded. Tímhle trackem uzavíráme už třetí společnou hoďku Fine Warm-upu. Jenomže jedem dál. Pátek musí pokračovat, party musí pokračovat. Takže se mnou zůstaňte, protože nás čekají další tracky. No a třeba Drake, nebo taky Mandraže u nás. Jo, za chvilku. A dozvíte se proč. Tak zůstaňte se mnou na Fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Hej, už máš řidičák?
9: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
8: Fakt?
9: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
11: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
14: Jsme online.
15: Jsme na DAB+.
14: Jsme v aplikaci Radia.cz.
16: Ve vládě se diskutuje o návrhu, podle kterého by základní škola mohla nově končit už po 8. třídě. Jedním z hlavních důvodů je snaha ušetřit státní výdaje, podle odhadů až desítky miliard korun ročně. Zatím ale jde pouze o návrh a žádné finální rozhodnutí zatím nepadlo. Na Slovensku vzbudil pozornost odchod šéfa fondu na podporu umění. Po jednom jednání se snažil utéct před novináři a video jeho nepovedeného sprintu se rychle rozšířilo po internetu. O den později pak pod tlakem kritiky oznámil rezignaci. Ukázalo se, že před otázkami médií se utíká jen těžko. Na televizní obrazovky míří nový český seriál, který jeho tvůrci připomínají k hrané verzi South Parku. Zaměří se na život mladých lidí, sociální sítě, umělou inteligenci i tlak na úspěch. Diváci se mohou těšit na satiru, černý humor i témata blízká generaci Z.
17: Fajn. 3, 2, 1.
18: Už za hodinu Jindra Žampa.
19: Ale teď.
20: And now.
21: Krásný páteční odpoledne, ladíte Fajn Warm Up. Ano, je pátek, Fajn Warm Up, ideální kombinace. A pátek se říká, blázni mají svátek. Ale dneska mají svátek i Kristýny, což je moje jméno. Ano, posloucháte mě, Kristýnu. No a protože je před náma poslední hoďka, tak jsem se rozhodla, že to odstartujem tematickým songem. Asi byste to nečekali, ale bude se to hodit, protože tohle je song o Kristýnách. Takže přeju všechno nejlepší všem fellow Kristýnám. Užívejte si dnešní den, ale vy všichni užívejte pátek a víkend. Jdem na ten song Mandraže, jejich Kristýna, právě teď.

jeho White Keys. Tenhle track nám právě dohrál na Fajnu páteček 24. července a v Americe dneska slaví Národní den tekily. No a mě to přivádí k otázce, jaký alkohol nejvíc nesnášíte? Já mám totiž docela nepopulární názor, tekila je podle mě fajn jenom, když se tváří, že není tekila. Takže třeba v ledový margaritě, ano, jo, s limetkou, s nějakou příchutí, s hezkou skleničkou, klidně. Ale panák tekily se solí? Fuj, jako mě nikdy nebylo jasný, kdo přišel na to, že nejlepší způsob pití alkoholu je, že si nejdřív olíznete ruku. A pak teda ještě ta věc, že spousta z nás má podle mě nějaký alkohol, který nemá ráda, protože s tím má spojený nějaký vzpomínky. Ani ne proto, že by vám nechutnal, ale prostě, že se po něm stalo jednou něco, co si vaše tělo pamatuje doteď. Stačí jenom ucítit tu vůni a mozek okamžitě vám spustí PowerPointovou prezentaci. Vzpomínáš si na maturitní ples? Vzpomínáš na tu zahradní party, na ten festák? A vy si řeknete jenom, ne, ne, díky, tohle už si nedám. Tak mě zajímá, u čeho to máte vy? Jaký alkohol už nemůžete ani cítit? A jestli to je kvůli chuti, a nebo takhle kvůli nějaký blbý vzpomínce? Pojďte se mi přiznat, hoďte mi to do zpráv. 724-634-634, tam se mi hezky přiznejte a já to možná nikomu neřeknu. Ne, povíme si to potom za chviličku společně. Ale teď přiznání do zpráv a k tomu další song. Cameron Whitcomb, jeho Medúza. Let's go.

0: Capaldi, jeho Survive. To je totální emoční nálož, u který můžete vypít všechno, co vás tenhle týden štvalo a tak dále. No a my probíráme, jaký alkohol nemáte rádi, ať už kvůli chuti, nebo kvůli špatným vzpomínkám. A přesně, tady máme i zprávy kvůli vzpomínkám, píšete tady třeba melounová vodka. To zní jako, že z toho můžou být hodně blbý vzpomínky. Filip zas píše, že nemůže ani cítit trům, protože jednou se toho tak přepil a bylo mu z toho tak špatně, že už to nechce ani vidět. A vidíte, to je to, o čem mluvím. Lenka říká, že nemá ráda čupíto. Potom tady máme, když jsem poprvé pil alkohol, ožral jsem se, tak to bylo z červeného vína. Takže červený víno, toho už se ani nedotknu. Tady Richard nemůže ani cítit borovičku, protože si ji prej jako mladý dali s kámošema a bylo mu tak blbě, že potom, no, vy víte co, takže k tomu se nebudem vyjadřovat. No prostě tady máme samý zprávy, co nemáte rádi. Vodka s energy drinkem od svých 19 let nepije Dory, protože se toho tak přepila, že měla výpadky paměti. A pak si udělala bouly, protože se bouchla o dopravní značku. No tak prosím vás opatrně, dneska, pokud se dneska chystáte někam do města ven, tak jenom jeden drink a domů, znáte to, nepřežeňte to. Každopádně vám děkuju za zprávy, děkuju, že jste se mnou sdíleli všechny tyhle příběhy. Já jsem je ani nestihla všechny přečíst. Každý očividně máme nějaký ten svůj kryptonit, když jde o alkohol. Takže vám děkuju, za chvilku další tracky, třeba Sabrina Carpenter, její Man Child. Pojďme si to ještě užít.
1: Některý věc se do rádia nevejdou.
2: Naštěstí existuje internet.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Fajn.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Prázdniny, pádláč, paráda.
9: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
8: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
10: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
11: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
10: Ne, co to je?
11: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
10: Fakt jo? A co to stojí?
11: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
12: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Focus, Elevate, s tímhle trackem jsme rozjeli páteční party, tak jak je zvykem ve Fine Warm-upu. Doufám, že jste si to užili, no a já se vám musím přiznat. Já jsem dneska do rádia, cestou do rádia, jsem předvedla v metru takovej výkon, za který bych podle mě zasloužila bronz, ale nevím teda v jaký disciplíně, protože mi vypadl AirPod, prostě sluchátko, bezdrátový. A jak to tak bývá, to sluchátko prostě nevypadlo normálně. Ono chytlo neuvěřitelnou rotaci, začalo skákat po těch schodech jako hopík a namířilo si to kam? No samozřejmě přímo ke kolejím. Takže pokud jste dneska mě viděli v 8 ráno v metru, tak to byla taková osobní mission impact. Jak v plném sprintu chytám skákající plastový kousek plastu, prostě za desítky stovek. Sluchátko teda žije, já jsem to taky přežila bez zranění, ale mě to přivedlo k otázce, na jaký nejdivnější místo vám kdy spadlo sluchátko? Protože určitě nejsem jediná. Říkám, já jsem se tomu kolejišti vyhla jen tak, díky bohu za to, protože jinak bych možná v tom kolejišti skončila i já. Cestovat totiž do práce bez sluchátek, to je největší utrpení. Takže kam vám nejvíc nebo na nejdivnější místo zapadlo sluchátko? Napište mi to na 724-634-634, kde jste je třeba ztratili, kam vám spadly, znáte to. Prostě mi to napište, 724-634-634, ať v tom nejsem sama. No a teď už nás čeká další letní track. Tohle totiž je Harry Styles a jeho Watermelon Sugar. Takže si ten pátek trošku osladíme. Let's go!

0: Olivia Rodrigo, její Drop Dead, tenhle song pro lepší pátek právě na Fajnu 16.41 a já jsem se vás ptala, na jaký nejdivnější místo vám kdy spadlo sluchátko. A musím říct, že to je dobrá přehlídka, protože třeba Valentína s Vendou píšou: ahoj, nám se stala úplná bomba, sluchátko mi spadlo v letadle spolucestujícímu do batohu. No, batoh je možná ještě dobrý místo, kam to mohlo spadnout, ale stane se. Amálka píše, že ztratila sluchátka nejspíš doma, nebo aspoň tam byla poslední poloha. Teď se stěhovali, doufala, že přibalení je někde najde, ale nestalo se. Potom tady máme klasiku, jo. Většinou píšete, že vám spadly sluchátka do záchoda, nebo tady do záchoda ve vlaku. To je podle mě ta horší varianta. Když vám to spadne doma do záchoda, tak aspoň víte, čí ostatky tam jsou, ale ve vlaku, no nic. Potom tady Filip píše, že mu sluchátka zapadly v kině mezi sedačky a za boha je nemohl vytáhnout. Muselo být taky komplikovaný. Potom tady máme AirPody mi z uší vypadly ve škole, v počítačích za dlouhý stůl, kde jsou počítače, a za ten stůl se nešlo dostat. No naštěstí je nějak vytáhli. Já jsem ráda, když ty příběhy mají šťastný konec, takže cením, i pokud jste ty sluchátka vytáhli ze záchoda. To musela být odvaha, třeba v tom vlaku. Fujky. Každopádně fakt děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Přeju vám dneska, kromě krásného pátku, i to, ať se vám hlavně neztratí sluchátka. Budem to společně manifestovat. No a za chvilku si k tomu pustíme dobrý song. Právě do sluchátek, do vašich uší. One Republic West Coast. Za chviličku tady na Fajnu.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto.

0: to od ESA.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: My name is Summer.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hits.
13: Right, babe.

další song, který vám měl dodat energii takhle při pátku. Haven a Caitlin Aragon, I Run. No a blíží se pátá hodina. A vy víte, co to znamená. Fajn, warm-up je u konce. To znamená, za celý tenhle týden je u konce, ale nebojte, po víkendu se slyšíme znova od 1 do 5, od pondělka do pátku, klasika. Doufám, že jste si to se mnou dneska užili tak moc, jako já s váma. Budu se na vás zase moc těšit. Doufám, že se mi podařilo splnit moji dnešní misi agenta Kristýny, že si dodáme energii, že si uděláme ten páteček hezký a že se naladíme na víkend. Zároveň jsme si pověděli, kdy je lepší čistit si zuby, jestli hned po večeři, anebo až před spaním. Debatovali jsme, jak to máte vy. Většinou jste říkali, že před spaním, ale někdo říkal, že dokonce dvakrát po večeři i po spaní. Pobavili jsme se o tom, kam si dávat bacha, aby vám nespadly AirPody. Bylo to hodně, bylo to krásný a budu se těšit za pondělí moc a moc. Teď už vás předávám do rukou Žampika, já jdu slavit svůj svátek. Tím připomínám, že přeju všechno nejlepší všem Kristýnkám. Užijte si dnešní den, ale vy všichni si užijte pátek a víkend. Pátek, blázni mají svátek, takže máme svátek všichni. Já už končím opravdu. Mějte se moc hezky, užívejte poslední song ode mě, Sky Newman, FU and UF. Tím můžete poslat do háje všechno, co vás tenhle týden štvalo. Mějte se, užívejte. Ba.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Live, Jindra Jampa. Jindra Jampa.
1: OK, 17. hodina odbyla a před náma je celá jedna nabitá hodinka Findrive. Díky, že jste u toho se mnou. Dneska je pátoček. Za chvíli si řekneme o týpkovi, který se hrozně moc chtěl stát Spider-Manem. A do té doby nabitej playlist odstartuje to Michael Jackson a Beat It právě teď na Fajnu.
0: Fajn Drive.

Eagles, taky Sigala a AM to PM. To je track, který nám právě teď dohrál na Fajnu. A mě zajímá, kolik z vás chtělo být jako malý Spider-Man? Jeden kluk tohle to vzal až moc vážně. Chlapec z Bolívie si myslel, že když se nechá kousnout pavoukem, získá superschopnosti jako Spider-Man. Když při pasení ovcí našel černou vdovu, schválně ji nechal, aby ho kousla. Jenže místo lezení po zdech skončil v nemocnici. Jed pavouka mu způsobil vážné zdravotní problémy a lékaři ho museli zachraňovat. Naštěstí všechno dobře dopadlo, ale superhrdina se z tohohle frajera rozhodně nestal. Mě zajímá, jakou největší blbost jste jako děti udělali, protože jste něco viděli ve filmu anebo v televizi. Věřím, že toho bude spousta, protože je až kouzelný, jak nás jako malí ty filmy pohltějí. Tak napište mi, jakou vy jste největší blbost udělali na 724 634 634. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Pink Panthers a Zara Larsson Stateside, to je track, který nám právě teď dohrál na Fajnu, a my se vracíme k tématu. Bavili jsme se o tom, jak jeden týbek si až tak moc přál být Spider-Manem, až se nechal kousnout černou vdovou a skončil na pohotovosti. Ptal jsem se, jakou největší blbost jste udělali vy jako děti, protože jste něco viděli ve filmu nebo v televizi. Kuba napsal, já skočil z garáže s deštníkem, protože jsem si myslel, že poletím jak Mary Poppins. Neletěl jsem. To absolutně miluju. Většího fanouška Mary Poppins jsem v životě neviděl. Terka napsala, po Šrekovi jsem sjedla pampelišku, protože jsem si myslela, že je jedla. Máma nebyla úplně nadšená. Každopádně doufám, že po pampelišce si neskončila na pohotovosti jako klučí, který chtěl být Spider-Man. A Honza napsal, s bráchou jsme si hráli na Jackass, skončilo to sešitým obočím. Hele, kdo nikdy neskončil se sešitým obočím, jako by nebyl. Fine Drive.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Výhry. Slevy. Zábava.
4: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
4: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
4: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Vytáhni Jendu!
8: Co říkáš? Výtahy jedna?
7: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
8: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
7: Povídám, vytáhni Jendu!
8: No jo, výtahy jedna!
9: Teď my už máme výtahy jedna.
8: Jendo!
10: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
11: Jendo, ty seš ale bedna!
12: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
13: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
14: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
15: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Auto Kout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
16: Fresh. What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
17: This is Beyonce.
18: Hey, this is Halsey.
19: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
3: Fine. Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Soul Show.

0: pondělkový páteční odpoledne na Fajnu, tohleto je Fajn Drive a mě zajímá, kolika lidem byste mohli zavolat ve 3 ráno a věděli byste, že to zvednou. Podle výzkumu mají přátelství, který vydrží díl než 7 let, mnohem větší šanci, že vydrží na celý život. Odborníci říkají, že během let většina lidí o část svých kamarádů přijde. Kvůli třeba stěhování, změně školy, nový práci, nebo prostě proto, že se člověku postupem let změní priority. Když ale přátelství přežije všechny tyhle životní změny, je velká šance, že to přátelství jen tak neskončí. Nejde prý ani tak o číslo 7, ale o všechno, co jste spolu za tu dobu zvládli. To je podle psychologů to, co dělá opravdový přátelství. Hele, mě zajímá, jak dlouho trvá vaše nejstarší přátelství a jestli jste spolu pořád v kontaktu a třeba kde to přátelství vzniklo. Pojďte mi napsat vaše friendships na 724-634-634.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Naprosto ikonický song, který nám právě teď dohrál na Fajnu. Dáváte si Fine Drive a my se vracíme k tématu a to bylo friendships, kamarádství. A to, že psychologové říkají, že když se s někým kámošíte díl než 7 let, vypadá to, že budete kámoši až do konce života. Já jsem se ptal, jaký je vaše nejstarší kamarádství. Terka napsala, s nejlepší kámoškou se známe od školky, takže už nějakých 22 let. Pořád si voláme skoro každý den, i když každá bydlíme jinde. Tak to je nádherný. Kuba napsal, s kámošem jsme se seznámili na fotbale, když nám bylo asi 10, teď je nám 27 a pořád spolu chodíme na pivko a jezdíme i na dovolenou. Takhle to má být. Fotbalový přátelství prostě drží. Do třetice nám psala Lucka, ta napsala, my jsme se potkali první den na střední, protože jsme obě přišli pozdě do třídy. Od té doby jsme nerozlučná dvojka. A doufám, že dvojka, která chodí vždycky pozdě.
1: Fine Drive. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 100.

0: 9,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
3: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
8: Zábava volny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.

já do domu. Kdybyste to nepochopili, tak já, Jindra, se s váma loučím. Hodinka pátečního Fine Driveu je za náma. Díky, že jste si to dali se mnou. Já vám přeju jak krásný zbytek pátku, tak taky krásný víkend. Těším se na vás zase v pondělí od 17 do 20. Věřím, že všichni po tom víkendu budeme zase odpočatý. A kdy jindy, než právě v létě, si odpočinout úplně nejvíc. Já se s váma loučím, každopádně s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně New Music Show se Soňou, tak si dejte dvě hodinky tý největší nálože od New Music Friday. Tak jo, já už to tady nechám Soně a za mě už jenom ty dvě slova. Papalala! Fajn.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
7: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
11: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: New Music Show. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Auto Kout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Music. Fine.
9: Vždycky hot.

0: víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: To je boží kuchyň.
3: A jak je praktická.
4: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
2: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
3: Je skvělá. Vyťardo.
4: www.jninteriér.cz.
5: Využijte váš prostor. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
7: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Auto Code v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
8: Back to the hits.
9: Fajn.
10: Vždycky hot.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBronx.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
7: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
5: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
9: Right, babe.
2: Fine.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Fajn, vždycky hot.

0: vybírání víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme taky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

sinkne o stůl. Song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utek.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
5: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek, spěte lépe, žijte lépe.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: All the hits are...

0: Hi, I'm Tiësto. And you're listening to Club Life on Fine Radio.
1: Fine. House Culture. Exkluzivní světové premiéry. Právě teď. Viktor Telagio.
2: House Culture. Čau, já jsem Viktor Telagio a ty právě posloucháš další díl mýho pořadu House Culture.

Tak tohle je můj pořad House Culture, já jsem Viktor Teládžio, moc vám děkuju, že jste poslouchali. Doufám, že vás tahle epizoda bavila. Těším se na vás příští týden ve stejný čas na stejném místě. A kdo by chtěl slyšet nějaký z tracků, který jsem hrál, tak určitě mrkněte na můj Spotify Viktor Teládžio nebo na Instagramu Viktor Teládžio. Průběžně tam šeruju novou hudbu, tak si to nenechte ujít. Slyšíme se příští týden. Čau.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Vždycky hot.